0: Takže pričíme do kopy tu čivkové.
1: Sending 471 to retransport BCMC, ER room 5 to CMH.